0: aby se zhnul jako úsměv Dalajlámy. Chci, abys byl.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Božu.
1: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším? Nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám.

naručí, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručí. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

prachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrý maci ulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.